kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav, a v něm si ty celým

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky blásniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Rádio
1: Melody. Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mňa

0: Československé hity vášho života.
1: Každý večer v rádiu Melody.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: hity vášho života celé leto. V rádiu Melody.
1: Světí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání.